0: Добри вечер, пан професор.
1: То сте ви?
0: Божар.
1: Je vám něco nějako zle vyzerat?
0: Najdůležitější je vyzerat dobře.

Jak co je to můj prekrásný kvet. Včera večer mě šemila nasmejala, keď mi svoju ručku štiro obecala.

0: Byla to těžká doba. Každá vojna je těžká.
1: Skutečně velká běda. Nebylo co jíst.
2: My jsme tu žili tak, že nás ale prenasledovali.
3: Mladá generácia už zanedbává.
4: Mali by si vážit slobodu a ten pokoj, který můžeme teraz prežívat.
5: Aby nikdy vojny nebylo. Záhuba světa.
6: Slovák jsem a Slovák budem. A jsem hrdý na to.

tak to mi posielaš v počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

Keď sa neskoro vrátim, konštatuješ vždycky, vy chlapi nikdy nebudete romantický. Oh. Preveruješ, kde som bol.